0: chceš?
1: To za numar?
0: Co čekáme?
1: Čary-mary!
0: Čary-mary!
2: Čary-mary!
0: Co čekáme?